0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
5: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. We are gathered here to-

0: ti musím říct, bezvádnej for o policajtech. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili natřelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku a asi po 3,5 hodinách vylez chirurg a říká, pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, fun!
2: Crazy Radio.
3: Let's go get 'em.

0: Profesor Indigo. Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Přijde ženská do francouzské prodejny v Jindřišské ulici a říká: dobrý den, já bych chtěla kilo hrušek. No pa, prosím, tady máte 242 korun. No pa, cože? 242 korun za kilo hrušek? No paní, nezlobte se, ale to si ty vaše hrušky za 242 korun slyšte do prdele. No pa, to nemůžu, tam už mám blumy za 316.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Crazy Radio. Odbyla třetí hodina. Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
0: další pecky. Crazy Radio.
2: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky. Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

0: Tati, počkej!
1: Okej, makat.
0: Já bych se chtěl jenom dodívat.
2: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? S tím Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák. Už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Ba, výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. A prosím, šoustat, povídá, no počkej, no Zemanová, to není německy snad, nempa.
3: Já vím, soudružko, ale je to šen.
4: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

Dva cigáni sedí jeden, říká, a ty, Deško, ty viděl jsi film Cikádi jdu do děbe? A dě viděl, ale viděl jsem film Cikádi jdu do roboty. Pa, tak to jsem zase neviděl já, lebo já na vědecko-fantastické filmy nechodím.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 18. srpna, slaví svůj svátek Helena. Jméno Helena pochází z řečtiny a znamená pochodeň nebo světlo. Všem Helenám přejeme jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Rádiem. Okay.

0: odbyla 4. hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. srpna, 4 hodiny ráno. Někteří čeští koumáci se prý konečně naučili používat parkovací hodiny, ale pořád jim to nejde s penězi. Místo drobných do automatu cérpou prezervativy, což je sice vynalézavé, ale spíš tak na zaparkování něčeho jiného. Městská policie už prý řeší víc gum na kapotách než špatně zaparkovaných aut.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Přijede pán na invalidní vozejku, který nemá nohy, na Václavském náměstí do 5. patra a tak projíždí, kouká, přijde k němu prodavačka, pá.
1: Dobrý den, nekoupíte si u nás botičky?
0: A teda, to je blbá ta ženská. Jí, no teda, to je něco tak blbýho, nemám nohy, jako vlastně ptá, jestli já mám botičky, teda. To je... Tak naštvaný prostě sjede dolů výtahem, jeden příšerně naštvaný přijede na křižovatce na červenou, Jesenbák povídá, pane, to, že jste invalida, neznamená, že budete jezdit na červenou. Pane, zlobte se, já jsem tak naštvaný, ta kráva mě tam povídá, jestli prý, jak si nekoupím botičky. Povídá, no teda, to je blbá ženská, prosím vás, že jste se s ní vůbec bavil, měl jste jí kopnout do prdele. Tak. On přijede domů a povídá, představ si, ženo, co to je za idioty ty lidi. Ta ženská, úplně blbá, mi tam nabízí, jestli si koupím botičky, já naštvaný jedu na červenou, přijedu Jesenbák, povídá, měl jste jí kopnout do prdele, no to je něco hroznýho. A ta žena pohá, Jardo, prosím tě, nerozčiluj se, víš, jaký jsou lidi, vykašli se na to, dej si panáka, to tě postaví na nohy.

make without change.

0: Odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

Malej kon přijde domů a povídá: tatínku, prosím tě, jaký je rozdíl mezi tím, co je to teorie a co je to praxe? A tak to ti, chlapče, vysvětlím. Tak počkej, zavoláme nejdřív maminku. Sára, pojď sem. Podívej, kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $2 miliony, dala bys mu? Pano, dovol. Snad jsem tvoje žena, co pak jsem nějaká korva? No samozřejmě, že ne. Pá, kdyby ti dal $3 miliony, no tak to jo. Pá, tak to máme, maminku. Tak zavoláme malou Sáru. Tvoji sestru, moji dceru. Pá, Sára malá, pojď sem. Kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $3 miliony, dala bys mu? No dovol, tatínku, jsem pana, jsem tvoje dcera, máš pro mě ženicha? No samozřejmě, že ne. Pá, kdyby ti dal $4 miliony, no tak to jo. Pá, tak podívej, chlapče, abych ti to vysvětlil. Teoreticky máme doma $7 milionů, ale prakticky máme doma 2 kurvy.

0: Odbyla šestá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Doktor říká pacientovi, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Dobrá je, že vaše tchýně má jen týden života. Pacient se rozradostní, a ta špatná. Doktor, že vás nepozná, až se vrátí z nemocnice.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

být šílený. Neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 18. srpna, slaví svůj svátek Helena. Jméno Helena pochází z řečtiny a znamená pochodeň nebo světlo. Všem Helenám přejeme jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio.
3: Minimum muziky. Minimum infa.
4: Maximálně fan.
5: To je Crazy Rádio.
6: Crazy Rádio.

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další. AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Setkání nejstarších lidí na světě. Televize z Moskvy, z Leningradu přijede. A ten reportér říká: vážení přátelé, dnes je slavný den. Dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Já se cítím dobře. Máte nějaké sourozence? Jo, mám bráku, o 2 roky mladšího. A jak dlouho jste neviděl svého bratra? No, naposledy jsem ho viděl před 142 lety na svatbě. Povídá: a myslíte, že byste po tolika letech svého bratra poznal? No jistě. Tak kde takhle, tam stojí ty dětkové. Tohle to je můj brácha. Povídá: no to je fantastické. A mohl byste nám prozradit, jak jste mohl po 142 letech poznat svého bratra? Pomohl? Podle saka.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
5: Hey, yo. You don't have to love me. You don't even have to like me. But you will respect me.

Jo, jo.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se říká kurva práce? Protože je to buď kurva práce, nebo se kurva nepracuje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
4: Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Crazy Radio. Odbyla 8. hodina. Crazy Radio.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
2: Crazy Radio.
1: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co mají společného drsné porno a zprávy o počasí? Obojí mi říká, že dneska večer bude pršet.
2: Minimum muziky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Já ti dám průser v éteru, ty sra... Náš pane ředitel mi nařídil, že nemám být ve vysílání moc prostej a právě proto mám pro vás i velice slušný vtip. Mám pro vás totiž anekdotu o slušné sobce, která se obrací k sousední hoře a povídá jí. Doufám, že vám nevadí, že kouřím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně fun. To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

okay. I'm dead.

stavěli velký UVKSČ. Postavil se poctivě, ale spadl druhý den. Přišla komise, začala vyšetřovat cihlu. Cihlo. A ona pá, to chcete nařknout mě? Já cihla do ruda pálená. Já to nebyla. Šli v písku. Písek já dělnou rukou propsívaný. Já to nebyl. Šli do magazínu, do skladu, cementu. A on pá, mě do toho nepleťte, já tam vůbec nebyl.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Chris Radio, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Prachy jsou levý.
1: Šetřivý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 18. srpna, slaví svůj svátek Helena. Jméno Helena pochází z řečtiny a znamená pochodeň nebo světlo. Všem Helenám přejeme jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Voják tancoval na Slovensku se slovenskou dívkou, náš voják. Tancou doleva valčik, ona byla větší než on, doprava, ona byla menší, doleva, ona byla větší. On jí pá, prosím vás, jak to jste jednou větší, jednou menší? Ona pá, já mám protézu, mám tam levotočivej závit.
3: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum.

0: Kizzy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. srpna, 10 hodin dopoledne. Pořádné horko dál trápí republiku, takže si lidi snaží ochladit snad úplně vším, co najdou, a to včetně děravých zahradních hadic. Bazény praskají ve švech, a tak se na koupalištích už zase řeší, jestli je opravdu nutné si na tobogán brát ty obří nafukovací kruhy, co blokují cestu ostatním. Prý se už ale chystá speciální letní kampaň, která by měla Čechy naučit aspoň trochu respektovat fronty a osobní prostor, protože jinak to tady o prázdninách začne bejt na bohnice.
4: Ze společnosti.
5: Takže, v Brně to mají pěkně peprné. Na kostele svatého Jakuba tam na kolem jdoucí kouká panáček, co jim vystrkuje holou prdel. Říká se, že to byl buď naštvaný stavitel, co nedostal zaplaceno, nebo si farnost dělala prdel z vrchnosti z Petrova.
4: Kultura.
5: Helejte, víkend se blíží a české kulturní kalendáře praskají ve švech. Kromě tradičních hradních slavností a všelijakých festivalů se můžete třeba jít podívat na brněnskou hvězdárnu a planetárium, kde pořádají maraton kultovního seriálu Byl jednou jeden, život, ideální pro děti i dospěláky, co si pamatují maestra. A pokud máte rádi kameny, šperky a trošku té sběratelské horečky, v Ostravě probíhá Mineral Expo, kde si můžete pořídit originální dárek nebo jen tak potěšit oko přírodními skvosty. Kdo by si ale myslel, že to bude jen nuda, tak se plete, protože český showbiznis nezahálí a například Diana Kobzanová se pochlubila novým autíčkem, prý je ještě starší ročník než ona sama, haha.
4: Sport.
5: Fotbalista Karviné Samuel Šigut, obviněný z korupce, dostal za ovlivňování zápasů a neoznámení disciplinárního prohřešku stopku na 16 měsíců a pokutu 80 000 korun. Jeho kariéra ovšem vesele pokračuje, část trestu si už odseděl a hrát bude moct už v červenci 2027. Celá aféra s matchfixingem a úplatky, kde se mluví i o tom, že za neúspěšné sázení měli hráči dokonce prostituovat, se dotýká všech pater českého fotbalu.
4: Doprava.
5: Vypadá to, že dneska ráno se v Česku snad všichni rozhodli udělat něco s našimi silnicemi, protože aktuálně evidujeme přes 4000 dopravních událostí a uzávěrek. Že by se někteří snažili schovat pikantní zážitky z nočního tahu za nově položeným asfaltem. Ať tak či onak, na cestě si dneska dejte pořádně na čas, jinak vám hrozí, že uvíznete déle než ve špatné konverzaci.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnešek se nám ukazuje spíše v zamračené náladě s občasnými deštíky, teploty se vyšplhají na příjemných 18 až 22 stupňů, ale na jižní Moravě se může sluníčko ještě ukázat a hřát až na 25, ideální pro ty, co mají rádi trochu drsnosti. Zítra nás pak čeká mírné oteplení až k 26 stupňům, takže svršky dolů a hurá ven, ale deštník si pro jistotu nechte po ruce, obloha si s námi ráda hraje na schovávanou.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

nesmím být šílený. Neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.

0: prachy jsou levý.
1: Šetřivý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Kluk. Přijede pán na invalidní vozíku, který nemá nohy, na Václavském náměstí do 5. patra a tak projíždí, kouká, přijde k němu prodavačka, pá.
1: Dobrý den, nekoupíte si u nás botičky?
0: Pá, teda, to je blbá ta ženská. Jí, no teda, to je něco nemám tak blbýho, nemám nohy, jako vlastně ptá, jestli nemám botičky, teda. To je... Tak naštvaný prostě sjede dolů výtahem, jeden příšerně naštvaný přijede na křižovatce na červenou, Jesenbák povídá, pane, to, že jste invalida, neznamená, že budete jezdit na červenou. Pane, zlobte se, já jsem tak naštvaný, ta kráva mě tam povídá, jestli prý, jak si nekoupím botičky. Povídá, no teda, to je blbá ženská, prosím vás, že jste se s ní vůbec bavil, měl jste jí kopnout do prdele. Tak. On přijede domů a povídá, představ si, ženo, co to je za idioty ty lidi. Ta ženská, úplně blbá, mi tam nabízí, jestli si koupím botičky, já naštvaný jedu na červenou, přijedu Jesenbák, povídá, měl jste jí kopnout do prdele, no to je něco hroznýho. A ta žena pohá, Jardo, prosím tě, nerozčiluj se, víš, jaký jsou lidi, vykašli se na to, dej si panáka, to tě postaví na nohy.
2: Maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Lazy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. srpna, 11 hodin dopoledne. Herec Michal Čermák, který se svazkům dlouho bránil jako čert kropené vodě, konečně kapituloval a vzal si kočku o 26 let mladší Veroniku, čímž potvrdil staré známé, starý kozel, mladá koza. Bulvár se sice škodolivě baví přirovnáními k dědečkovi s vnučkou, ale my jim přejeme, ať si to užijou, dokud jim to testosteron dovolí. Konec konců, láska je slepá a bankovní konto s nízkým věkem nevěsty prý taky.
4: Ze společnosti.
5: Českem se teď prohání jeden borec jménem Honza, který na růžovém kole brázdí všechny obce začínající na písmeno D, a to pro dobrou věc. Cílem je sbírka pro paliativní péči, ale i taková cyklistická štreka přináší kuriozity. Nedávno ho na Jihlavsku předjíždělo auto, ze kterého se vyklonil fanda s kamerou a nakonec mu dovezl světe div se poctivou tlačenku.
4: Kultura.
5: Ostravský festival Folklor bez hranic zažil pořádnou sprchu, když po dvou hodinách program nekompromisně ukončila bouřka. Diváci sice utekli před deštěm, ale organizátoři slibují, že tančit se bude dál jen na jiných místech Ostravy. Prostě i folklor občas dostane kapky.
4: Sport.
5: Tenistka Lucie Šafářová se chystá na překvapivý návrat na kurty, ale doma to prý moc vážně nebere její manžel, hokejista Tomáš Plekanec. Ten si z jejího comebacku docela drsně utahuje a ze srandy se jí směje, což ukazuje, že ani u sportovních hvězd není o domácí popichování nouze. Manželství a sport, to je někdy prostě jízda.
4: Doprava.
5: Ranní špička se v Česku opět předvedla v plné parádě, takže na cestách je to občas fakt na Darwinovu cenu. Kamion se v brusnickém tunelu v Praze postavil tak blbě, že ho tam snad vysadil mimozemšťan a zablokoval pravý pruh. K tomu se po celé republice potkalo několik dalších plechovek a máme přes 4000 dopravních událostí, takže pokud jste ještě nevyrazili, tenhle ranec nervů za to nestojí.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká takové to, na co si zbalíte deštník i sluneční brýle, oblačno s přeháňkami a teploty se vyšplhají na příjemných 17 až 22 stupňů, maximálně 24 na jižní Moravě. Zítra už to bude o fous lepší, rtuť teploměru se klidně vyhoupne až na krásných 26 stupňů, takže se můžete začít připravovat na odlehčené letní outfity. Jen bacha, ať vám na zadeček neprší, nějaké přeháňky se ještě ukážou.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

český turista chodí po Tatrách, po horách, chodí tam a teďka si neuvědomil, že v horách se brzo smívá, že naraz šup nic a byla tma. No a ten teď neměl žádný nocleh, neměl nic a teďka v dálce se objevilo takový světýlko. Přišel k tomu, no a samozřejmě tam bača, salaš, tam bača něco tam dělal na ohni, tam pekl večeřu nebo co. Došel za ním a řekl, Ježišmarja, bačo, to jsou rád, hledám nocleh, nemám kde spát. Bača se na něho podívá a říká, tož dobré, a chceš spát na hůre, lebo z maru. A říká se na něho podívá a říká, Ježišmarja, starý bača, stará mara, já budu spát na hůre. Tož dobré, tam běž na hůru a vyspí se. Tak dobře, ten se vyspal. Na druhý den ráno o 9 hodinách se zbudí, sluníčko už vikýřem tam prosvěcuje, on tak otevře ten vikýř, podívá se na tu panorámu Tater, teď se tak dívá, teď se podívá dolů na tu salaš a tam stála pumpa s vodou a tam taková krásná mladá kočka celá nahá se tam umývá pod tou pumpou. On teďka jak to zblikl, hned to na sebe to prádlo naházel, utíká dolů, jo a ta kočka vidí teďka, že tam někdo jde, tak ona se otočí, mile se na něho usměje, podává mu ruku a říká, já jsem Mara. A on jí podává ruku a říká, já jsem Kokot. Minimum muziky, minimum...

0: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio.

Move!

Nation! Stay tuned!

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se králíci tak rychle množí? Protože dobře vědí, že v každém okamžiku jim hrozí, že skončí na talíři. A upřímně, kdybych měl trávit život s partou chlupatých, ustrašených idiotů, taky bych si radši co nejrychleji udělal děti a pak se nechal sežrat.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. srpna, poledne. Pálivá otázka letních grilovaček, zda je lepší krkovička nebo hermelín, dělí český národ víc než jakékoliv volby, obzvlášť když se v rádiu probíraly bizarní nehody s prasklými grily. A teď se k tomu přidává i záhadný fenomén nákupních košíků, které se podle sociologů zjevně samovolně plní sladkostmi a pivem v momentě, kdy kolem jdoucí změní trasu domů, a to i přes ty nejlepší úmysly jíst zdravě. Vypadá to, že osudový boj s vlastní chutí na něco dobrého je prostě neúprosný, a to i když slunko ještě pálí a plavková sezóna zdaleka nekončí.
5: Ze společnosti.
6: Lidé si v Česku libují v rekordech a kuriozitách, což dokazuje Pelhřimovské muzeum rekordů, které vystavuje třeba obřího 4-metrového medvídka Cookieho, jenž našel v roce 2021 svého přemožitele. Dokonce i vtipálci a běžní smrtelníci se mohou zapsat do české databanky rekordů, stačí jim jen dobrý nápad a trochu času. A zatímco ve světě jedou spíš sportovní výkony, tady se cení třeba největší sbírka pivních tácků nebo nejdelší vlasy, což je prostě na hlavu.
5: Kultura.
6: Chlapi, držte si klobouky. Čeští archeologové prý našli v Praze při vykopávkách nádherně zachovalou středověkou erotickou keramiku, což dokazuje, že už naši předci si uměli pořádně užívat a neštítili se trochu hambatého umění. To je jako bysme objevili, že místo svatozáří nosili na hlavách rovnou vibrátory, no uznejte. Že by se inspirace na pražské erotic show brala z historických nálezů.
5: Sport.
6: Hradec Králové si to v Evropě pěkně pohnojil, když proti Besiktasi nedal ani jeden zasranej gól a vypadl 0-2, v kabině to pak vřelo, protože mladík Tomas Lončík to už nevydržel a veřejně skritizoval celý tým za mizernou koncovku. Prý se občas netrefí ani do prázdné brány, natož pak do té turecké.
5: Doprava.
6: Takže pokud dnes vyrážíte na cesty, hlavně na D1, připravte si pevné nervy a plnou nádrž kávy, protože dálnice je opět jedna velká stavba a kolony jsou delší než pondělní porada. Navíc si dejte bacha, policejní hlídky v srpnu číhají na každém rohu a nenechají si ujít ani ten nejmenší prohřešek s mobilem v ruce.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čeká převážně oblačné nebe s teplotami, které se vyšplhají na příjemných 21 stupňů Celsia, takže žádné dramatické pocení ani drkotání zubů nehrozí. Zítra se ale připravte na drobné přehánky a teploty mezi 16 a 25 stupni, což je ideální počasí pro schůzky u kafe, kde se můžete tvářit zamyšleně a možná chytíte něčí pohled, nebo na takové ty domácí radovánky, když venku je jako z konve. Tak si hlavně nezapomeňte vzít deštník, aby vám to náhodou nepokazilo ten váš dokonale rozcuchaný účes.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info.
3: Maximálně fajn.
4: To je Crazy rádio.

Ty tří levy. Neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

0: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: What

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 18. srpna, slaví svůj svátek Helena. Jméno Helena pochází z řečtiny a znamená pochodeň nebo světlo. Všem Helenám přejeme jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč si blondýnka strčila do zadku prezervativ? Protože slyšela, že to chytá na každou díru.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy.

0: Crazy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
0: Další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. srpna, 13. hodina odpoledne. Léto sice pomalu končí, ale historky z dovolených naštěstí ne, a tak se na českých koupalištích dál tvoří vzpomínky, někdy až moc živé. Na jednom z nich prý správce musel nedávno klepat na dětské hřiště s hláškou, že tam přece bydlí děti a ne Káma Sútra. Takže bacha, Češi, co je v kempu, nemusí vždy zůstat v kempu.
5: Ze společnosti.
6: V Olomouckém kraji proběhla velká policejní akce zaměřená na motorkáře, kde se objevil i policejní Ferrari, to je panečku podívaná. Mezi stovkami kontrol se našel i jeden vtipálek s ručně psanou registrační značkou na papíře, což sice bylo kreativní, ale na pokutu jak prase. Takže, kdo šetří na značce, zaplatí nakonec za ní víc než za celou mašinu.
5: Sport.
6: Takže kdo říkal, že čeští sportovci nemají smysl pro humor? Pořád se tu s láskou vzpomíná na legendární rozhovory po velkých vítězstvích, kde se neřešila taktika, ale spíš takové to spontánní, nevím, pojďte k nám šu exen, co zlidovělo. Hold, není nad to, když se sportovní euforie snoubí s tou pravou českou upřímností, ať už na bedně, nebo pak u piva v hospodě.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlap v restauraci říká číšníkovi, dal bych si višně s cukrem. A číšník na to, no a nechcete rovnou křešně? Jo a víte, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou? Žádnej, ale vrtulník je sameček.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: pecky. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dneska to vypadá, že obloha brečí jako po nepovedené plastice, takže si připravte deštníky, miláčci, protože teploty vyšplhají maximálně na příjemných 21 až 24 stupňů Celsia, v noci to klesne na 12 až 16. Kdo si dneska vezme kraťasy, ten je fakt odvážlivec, protože místy zaprší, občas i s přeháňkami, a zima nebude jen v posteli.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
8: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
9: Modelová situace. Blondýnka je v muzeu. No moment, to ještě není celý. No aha, v tom muzeu tak prochází kolem těch exponátů a najednou narazí do stolku s vázou. Váza spadne a rozpláká se na tisíc kousků. Přijde k ní totálně, fakt totálně nasra rozzuřený hlídač a říká jí: ženská, já vás snad zabiju, ta váza byla z 15. století. No a blondýnka si oddechne a říká: uf, a já jsem se lekla, že byla nová.
2: Minimum.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co řekneš, když narazíš na kurvu, která vypadá jako ze žurnálu? Píčo, ty jsi ale kus.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Fun.

0: odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska si v Čechách užijeme oblačnou pokličku a déšť, s teplotami maximálně kolem 22 stupňů Celsia, takže plavky nechte ještě v šuplíku. Kdo by ale chtěl drandit venku, když se venku ženou mraky a na Moravě bude tepleji, až kolem 24 stupňů, ideální na to, aby se vám na dece udělala mokrá stopa. No a zítra to s teplotami vyleze až na příjemných 26 stupňů Celsia, což je super zpráva pro všechny, co se už nemůžou dočkat, až zase ukážou, co skrývají pod oblečením.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Přijechal byl doktorovi a říká, pane, která hrozně hnusnou starou, mohl byste s ní něco? On říká, no tak já ji udělám plastiku, no, dejte 1000 korun a já s ní teda něco. On říkejte 1000, to jako, já si to nechám projít hlavou, no, za měsíc se potkají na ulici a prostě nepřišel a vás čekal, že přijdete s paní. On říká, no, ten litr, to bylo jako ten důvod, no, já dal hajímu pade, on jí odbouch, no.
1: Minimum muziky, minimum

0: Ty lůzo, vole!
1: Ještě ne.
0: Co je, vole?
1: Už to tam nemá, vole.
2: Ty vykuňho, vole.
0: Ať se si o sobě myslíš, vole?
1: Tak se
0: stanu, ne, vole. Stanu, ne. Neumím se brát, vole.

0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Young money.

Došli sovětští vojáci za tým Bačů a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám som tady sám. A včera oni vidia ty ovci, tamto sa vrhli na ty ovce, Bača sa díva, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 18. srpna, slaví svůj svátek Helena. Jméno Helena pochází z řečtiny a znamená pochodeň nebo světlo. Všem Helenám přejeme jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další
5: pecky. AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: letadle, prostě pilot letí a teď mluví k těm cestujícím a říká: vážení cestující, nacházíme se ve výšce 3000 metrů nad zemí, okolní teplota minus 32 stupňů, vnitřní teplota plus 25. Přeji vám příjemný let, a ty to zapomene vypnout, tak zapne automatickýho pilota, takhle se protáhne a říká: tak, teď se nejdřív v klidu nažeru, no pak asi přefiknu tu novou letušku, vypadá docela pěkně a ona zrovna rozváží kafe, ty to slyší, tak tam nechá ten vozek a letí dopředu a tam ji chytí pasažér a kam letí, říká, jestli nejdřív v klidu nažere, ne?
1: Minimum muziky, minimum info a maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Proč chodí policajti vždycky ve dvou? Jeden umí číst a druhý psát.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
3: Minimum info.
4: Maximálně fun.
5: To je Crazy Radio.
6: To je Crazy Radio.

0: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
4: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? Jsem Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák, už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. A prosím, šoustat, povídá, no, počkej, no, Zemanová, to není německy snad, nempa.
1: Já vím, soudružko, ale je to šen.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Kriz Radio. Maximálně fun.

lochu žádný strachy. Seško v boj v Koloredu, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy a odjel v klidu krás.

0: parku mrtvou holku a vedle ní občanku. Taky odevřou panová gynekolog, tak podle adresy ho najdou a zazvoně. A člověče, vy jste zabil holku, co? Řekl, ano, zabil, no. Co jste měl k tomu za důvod? Představte si, jo, 16 hodin se v nich vrtám, pak do domu z práce, ona na mě vyskočí z křoví, že prej mi za 20 ukáže.
1: Most people say
2: what they say, Sheldon.
1: They think
2: what's that? Hit you all sweet and innocent.
1: Well,
2: hey, where you is, ain't you?

0: Crazy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
5: Kdo by to řekl, že letošní léto přinese kromě vedra i novou mánii, na háči na paddleboardech. Česká jezera praskají ve švech a někteří odvážlivci se tam prý s vodou spojují tak intimně, že si na opálené partie musí dávat pořádný bacha. Holky i kluci, žádné plavky, jen čistá radost a trocha té studené vody na intimní partie.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Follow me to a point of no return.

hodně fun. To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a granátem? Granát stačí jednou odjistit a už se o něj nemusíte starat. Žena no, to je jiná píča.
2: Minimum muziky, minimum

0: Just getting started.
1: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 18. srpna, slaví svůj svátek Helena. Jméno Helena pochází z řečtiny a znamená pochodeň nebo světlo. Všem Helenám přejeme jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Přijde ženská do francouzské prodejny v Jindřišské ulici a říká: dobrý den, já bych chtěla kilo hrušek. No pa, prosím, tady máte 242 korun. No pa, cože? 242 korun za kilo hrušek? No paní, nezlobte se, ale to si ty vaše hrušky za 242 korun slyšte do prdele. No pa, to nemůžu, tam už mám blumy za 316.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music.
1: Crazy Radio. Odbyla 19. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
4: Minimum
3: info.
4: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky.
5: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

0: Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale kačo ani nevzpomínaj. Vynášala jsem z hniváčí ze sklepa z hniona 3 metráky jablek. Ježišmarja, pobyta. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejnak by to děcka zežhrali.
1: Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlap v restauraci říká číšníkovi, dal bych si višně s cukrem. A číšník na to, no a nechcete rovnou přešně? Jo a víte, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou? Žádnej, ale vrtulník je sameček.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Dva kamarádi se hádají, kdo má ošklivější ženu. Povídá, ty máš ošklivou ženu? Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se mnou taxika, přijedou na nějaký venkov, povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšerná, otřesná ženská, říká, pojď sem, pokaž se, tak tohle je moje žena. Povídá, tomuhle říkáš ošklivá žena? Tak tohle je proti týmí šípková růženka. Pá, tak jedem, tak jedou, jedou asi 50 kilometrů, přijedou do příšerný vesnice. Pá, tej dávej bacha, to si ale musíme vzít ty vysoký gumáky a rukavice. Tak přijdou normálně, to chlívá, povídá, vem si vidle, odházej takhle hnůj. On nadzvedne víko od kanálu, pá, Máňo, vylez. Z kanálu se ozve,
1: Jardo, mám si vzít masku, povídá, hovno, dneska žádnej sex nebude, ať jenom chci pokázat kamarádovi.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

0: V restauraci seděl pán, dědeček, poručil si řízek, kterou povídá, ježiši, teď já jsem si zapomněl zuby. Proti mu seděl pán, pohá, já vám je půjčím. Tak mu je půjčím, pa, ty jsou veliký, ty že by tam nevejdou. Pa, tady mám ještě jedny, zašmátral saku. Pa, ty jsou malinký, ty bych zase špolknul, co budu jíst. Pa, počkejte, já tady mám ještě jedny. Pa, ty jsou akorát, děkuji vám, najed se, pěkně, a pa, děkuji vám, pane doktore, pane, jsem doktor, já jsem hrobník.
1: Maximálně fun! Santana. Aye.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: info, maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 18. srpna, slaví svůj svátek Helena. Jméno Helena pochází z řečtiny a znamená pochodeň nebo světlo. Všem Helenám přejeme jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Oprava. Přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mě vám se tady něco na tom motoru pokazilo a mě to auto nejede, tak on ten oprava zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, kdy to bylo minutu a on pá, no ale nemůžu to chtít zadarmo, že jo, přece nemůžete šít, abych já teď vody, ale vy si za to nic nevemete. A on pá, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, no? A on povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým.
3: Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
0: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy.

0: listonář. Tak jsem přiletěla.
1: Ako se voláš?
0: Vrál. Já jsem Arabela.
1: A kdy chceš odejít? Zo školy s velkou gulou?
0: Tak se do pláště.
1: Neskrývaj pre tabuľou.
0: Pozri, toto je ten můj plášť zázračný.
1: Nezaručí ti však život, sen začni. Tak ho však chceš?

0: jen začni, až mu však chceš, tak je ti ho dám. Co se tak díváš? To jsem já, Arabela. Vždyť jsi se so mnou tak velmi stretnout chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukur jadu na hrášok malinky. Pozor, na prstě máš prstín zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak já ti ho dám. Pozor, na prstě máš prstín zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak já ti ho dám. V rozprávkách to obyčajně trochu jinak bývá. V rozprávkách se už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoláhni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Jo, to takhle policajt, jo, říká náčelníkovi, náčelníku potřebu přehodit službu, jo. Já jdu zítra na Majdán, jo, a on říká, dobře, já tě pustím, ale musíš informovat o všem, co se tam dělo, jo. A on přijde ráno a říká, náčelníku, takovýho žrádla a pití, to jsem v životě nezažil, jo. A ty srandy o půlnoci se tam slíkla ženská, vylezla na stůl a začala tancovat. A náčelník říká, no počkejte, doufám Novák, že jste ji ignorovali. No jistě, některý i dvakrát, jo.
2: Minimum infa, maximálně fun, Crazy Ride.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 18. srpna, slaví svůj svátek Helena. Jméno Helena pochází z řečtiny a znamená pochodeň nebo světlo. Všem Helenám přejeme jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. srpna, předposlední, 23. hodina večerní. Takže, milí občané, městští stěhováčci, co si mysleli, že na venkově najdou jen idylku, teď prskají na chudáky zemědělce, protože jim prý smrdí hnůj a ruší je traktor. Zemědělci by je nejspíš poslali do háje zeleného, a k tomu všemu prý v srpnu zase lezou z minulosti bývalí partneři, takže bacha na dveře i na tu intuici.
5: Sport.
6: Tak to máme drb z českého fotbalu, kde se ukazuje, že peníze nejsou všechno, prý to není trenér, ani manažer, kdo v Ústí nad Labem hatí přestupy zahraničních posil. Majitel klubu Premysl Kuba N se totiž svěřil, že pár lukrativních kšeftů mu zhatili hráčky přítelkyně a v jednom případě dokonce bývalá manželka. Takže bacha, chlapi, babský mindráky můžou vejít dražší než celé přestupní okno.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God!

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, fun!
1: Crazy Radio.
2: Everybody's free to be a VIP.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč blondýnka před odesláním elektronické pošty olizuje obrazovku?
2: Ne.
1: Dostala chuť na zavináče.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

možný cíl, který si vymyslil. Je to, jak jsem, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Je sexologický školení a ten sexolog povídá, prosím vás, přátelé, jak vím, tak je nás tady 286 a uděláme si takový hlasování. Kdo má sexuální poměr každý den? Zvedněte ruce. Zvednou ruce. A prosím vás, spočítejte to, povídá, tak, to máme 142 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za týden? 46 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za měsíc? 32 lidí. Je tady prosím vás někdo, kdo má poměr jednou za rok? Nějaký chlap se hlas,
1: Já.
0: Povídá, a prosím vás, můžete nám prozradit, proč se přitom smějete?
1: Již zítra.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla půlnoc.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
5: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Rádio.
1: Slovensko. Krajina. Budovám to prijebaných.

0: Jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Hegr říká Vojtovi, podívej se, člověče, na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říkal, ježiš, to je dobrý, to já musím říct doma, starý. Dojde doma. Říkal, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ona ti je tam socha, nahý ženský, takhle si tam drží list. A on ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču?
1: Minimum Info. Maximum.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 19. srpna, slaví svátek Ludvík. Jméno má germánský původ a znamená slavný bojovník. Všem Ludvíkům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další
1: pecky.
3: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
5: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
6: Proč se králíci tak rychle množí? Protože dobře vědí, že v každém okamžiku jim hrozí, že skončí na talíři. A upřímně, kdybych měl trávit život s partou chlupatých, ustrašených idiotů, taky bych si radši co nejrychleji udělal děti a pak se nechal sežrat.
2: Minimum muziky, minimum

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: chladný par po policajtech. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili náčelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku a asi po třeba půl hodinách vylez chirurg a říká: pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: odbyla druhá hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. To je Crazy Radio.
0: Hrajeme
1: další pecky. Crazy Radio.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.